0: Jedna žena.
1: Marinko, Marinko, idz ku njemu, nehaň vše. Však si ho da kedy chcela. Ach, ľudze ku kajce pošla. A še mu na perši pritulila.
0: A frajír? Spritulenú starodávnu frajírku.

Anubisem. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívá.

tak všechny bedny, hod whisky vypitý. Postavil bych malej dům na louce ukrytý. Postavil bych malej dům a z okna koukal ven. A chlastal bych tam s Bilem a chlastal bych tam s Bilem.

Krajinou zo sela Spitke Čer pro vás predrhtovali majster zvuku Gabriel Nikházy, redakčnom predrhtovali od mikrofónu sia prehvarial David Palaščák. Majte spokojný večer. Vyrobil rozhlasy Televízia Slovenska v roci 2019.